Vaše to rádio je namiesteno na 105.2 FM. Užívajte so Bubamára, vaši od najdobar sovozač.